0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Moje jízda tramvají. Od té doby, co jsem byl přímým svědkem toho, jak řidič elektrické soupravy číslo 15 při jízdě z kopce zjistil, že brzdy nepracují ani když jim domlouvá, a odběhl se do vlečňáku poradit s kolegou, co teď, aby nás pak přišel informovat do mezaninu činžovního domu, kde jsme mezi tím přistáli, že už dál nejede, abychom vystoupili a nezdržovali dopravu, neboť obrací. Jezdím elektrikou co možná nejméně. Minulý týden k nám však zavítal bratranec Jona z venkova na návštěvu. Všechny nás to potěšilo, zvláště když vyndal z nůše dvě kachny a hroudu másla. Mé nadšení pro něho ochladlo v tom okamžiku, jakmile po obědě projevil přání projet se se mnou po Praze tramvají. Půjdeme raději pěšky, řekl jsem důrazně, alespoň nám neunikne žádná historická památka. Já bych chtěl jet tramvají, řekl Jona. Nikdy jsem v ní ještě nejel. O nic si nepřišel, domlouval se mu. Na splašený krávě si jel? To jsem jel, připustil příbuzný. Tak vidíš, to je stejný, jenže se mý mačkáš. Otec zakřičel. Jona se chce projet tramvají, tak se s ním projedeš tramvají, je to host. Maminko, namaž mi chleba sádlem, nějak mi vyhládlo. Nezbývalo, než se podvolit osudu. Vyšli jsme s Jonou do ulic. Ještě jednou jsem se ho snažil přemluvit, abychom do tramvaje nevstupovali. Navrhoval jsem dokonce, že ho chvíle mi ponesu, ale trval na svém. Budeš mít, co chceš, pomyslil jsem si a táhl bratrance ke stanici. Tam už stálo značné množství lidí, takže jsme co chvíli padali z refíže do ulice. Auta se nám, nutno říci, mistrně vyhýbala. Pouze jednoho staříka táhla škodovka asi 15 metrů za sebou, ale on se nakonec přeci jen pustil a tak to dobře dopadlo. Z hovoru lidí jsem poznal, že žádná tramvaj už asi 80 minut nejela. Lumpové, křičel pán, který zřejmě pospíchal, ale jeho slova zanikla v hukotu přijíždějícího elektrického vozu. Řidič půl hodiny mačkal páčku, pak vstal a otevřel dveře ručně. Lidé se začali hrnout dovnitř a to tak silně, že zadními dveřmi zase vystupovali ven. Tomu říkám koloběh života, zvolal jakýsi muž. Toho se měl dožít Darwin. Průvočí se vstyčila v pokladně a lidem, kterým vydala jízdenku, procvakla kleštičkami levé ucho, aby si udržela přehled o tom, kdo platil. Pán těsně u dveří, který neustále úpěl, žádal poloviční jízdenku. Jak to poloviční, vždyť je vám nejmín 40, divila se průvočí. No jo, 40, ale nožičku a ručičku mám uskřípnutý venku. Na ta slova řidič otevřel dveře a výhybkovou tyčí vystrčil muže ven. Skaže takové, kteří narušují plynulou dopravu, nemá rád. Konečně jsme se rozjeli. Jona byl zřejmě vyděšen a šeptl mi, že chce ven. Máš, co si chtěl, prohlásil jsem tvrdě a prorazil hlavou okno, protože sebou tramvaj divně trhla. Průvodčí nás informovala, že vypadla kladka a zároveň nám prodala nové jízdenky, protože jsme přerušili jízdu. Řidič mínil, že je málo zabrzděno a posypal nás trochu pískem. Tlustý Jona se rozplakal. Vůbec mi ho nebylo líto, naopak se mu potěuchle radil. No prohlížej si krásy Prahy, bude ještě hůř. A bylo. Stará paní na nás ukázala prstem a pištěla. Darebáci, starýho člověka nepustí sednou. Upozornil se mi jemně, že celou cestu stojím na jedné noze a ještě ne na své. Stojí, ale kdyby seděl, stejně by nepustil, já je znám. Vřeštěla ta paní a udeřila Jonu deštníkem. Osobo, netlučte toho hocha, zastal se nás solidní pán. Vždyť to na něm zanechá následky. Vás asi tloukli denně, obořila se na něj dáma. Začala rvačka. Lidé se v obavách sunuli na druhou stranu. Tramvaj se naklonila a chvíli jsme jeli po dvou kolech. Rovnováhu udržovat, přikazoval řidič a zařadil zpátečku. Tím nastal opět přesun a tramvaj dopadla na všechny čtyři. Mělo by se střídat, jsme taky unavený, prohlásil malý dědeček a rozhlédl se po lidech, kteří seděli. Samozřejmě střídat, ozvalo se ze všech stran a stojící se vrhli na sedící. Chci vystoupit, dožadovala se jedna slečna. Stanice je zrušena, stavíme až na konečné, zněl řidičův alt. To je koloběh života, slečno, nezapomněl upozornit filozof. Ale lidé už neměli myšlenky na filozofii a ušlapali ho. Nevím jak vy, ohlásil malý asi tříletý chlapeček lidem, ale já se počurám. Musíš vydržet na konečnou, přikazovala mu matka. Konečně jsme tam byli. Lidé se vypotáceli z vozu a padali vysílení do příkopů. Šedovlasý stařík si klekl a děkoval, že jízdu přežil.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

se svým bohem smíření s tím, co je kolem. Všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu.

Joši Fontána, to bude na pořád.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: S cestovatelskými výpravami Járy Cimrmana souvisí i jeden z jeho epochálních projektů, který se stal přímým předchůdcem dnešního internetu. Na svou poslední cestu do Afriky v roce 1910 se Cimrman dostal s cirkusem Continental. Na jeho šturné pohabeši byl pro svou znalost tamního amharského jazyka najat jako konferenciér. Už při prvním vystoupení v Addis Abebě stihla cirkus pohroma. Během přestávky v programu neodolala zvířata, tak říkajíc, volání divočiny, vyvalila mříže klecí a rozprchla se. Ožebračený majitel cirkusu soubor rozpustil a nepotřebný stan levně prodal prvnímu zájemci. Tím byl Jára Cimrman. Po návratu do Prahy postavil zakoupení stan na Letné a proměnil ho v proslulé Cimrmanovo informační šapito. V něm bylo zaměstnáno 12 středoškolských profesorů ve výslužbě, kteří telefonicky zodpovídali dotazy ze svých oborů. Uprostřed manéže seděla telefonistka, která podle druhu dotazu přivolávala k aparátu jednotlivé emeritní profesory. Profesor chemie Emil Hodač ve svých pamětech vzpomíná. Šéf kanceláře doktor Cimrman byl s naší prací spokojen. Jen profesor Weber ho popuzoval, neboť mírně zadrhával a do telefonu se hlásil www.weber. A profesor Schuster ho přiváděl k zoufalství, neboť ve všech svých výkladech operoval s myší polní. Son africký byl těžký jako 30 000 myší. Lasička byla 1,5x rychlejší než myš. A truskuny lesní páchl 4x pronikavěji než trus myší. Tázala se ho jedna dáma, jak jedovatá je muchomurka zelená. Odpověď profesora Schustra byla neuvěřitelně názorná. Hlavní jed muchomurky zelené, takzvaný amanitin, je tak prudce jedovatý, že množství, které bychom nabrali na špičku nože, usmrtilo by 100 000 myší, které se řazeny za sebou, utvořily by řadu 18 km dlouhou, podle níž bychom si vykračovali 4,5 hodiny vojenským krokem. Vzpomínka profesora Hodače je prvním svědectvím o využití myši jako operátoru v počítačové technice. V chladném podzimu roku 1914 napadli Cimrmanův informační systém viry. Zavirováním tří profesorů a jejich odchodem do domácího ošetřování přišel pak Cimrman o všechna data z oblasti biologie, železniční dopravy a zemědělství. Je už jen drobným detailem, že k oblíbeným svačinám v Cimrmanově stanu patřil zavináč.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Co je dneska v televizi?
2: Veselohra.
1: Já jsem se těšil, že budu mít poklidný večer, zase abych sebou celý večer mlátil smích.
2: Hraje v tom Funěs.
1: Louis de Funès. Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na tenhle ten cholerický humor.
2: Vidíš?
1: Já nic nevidím.
2: Tak vidíš.
1: No počkej.
2: No zapnutý to je.
1: To přece není možný. Pardon. Nerozumíš. No to není možný. Teď to včera ještě šlo. Ale podívej se, ale ani obraz, ani zvuk. Nedělala jsi s tím?
2: No já, Mirečku, já kolem televize jenom po špičkách.
1: Kam jdeš? Nic se nestalo?
2: Bodka.
1: Nestalo se ti nic?
2: Zvrkla.
1: Nestalo se ti nic?
2: Kam jdeš?
1: Pro noviny.
2: Noviny si už dneska čet.
1: Tak si je přečtu ještě jednou.
2: A nemohu si zavolat?
1: Zavolat? To můžu.
2: Televizního opraváře, sama sebou.
1: Dnes večer samozřejmě jsou ulice plný televizních opravářů. To je naprosto logické. V každém vychýři sedí jeden jako sejček, na chodníku se válejí televizní opraváři, nudou si, koušou nechty, čekají, až já přijdu a požádám je, aby mě laskavě opravili televizor.
2: Já to chápu. Ale nechápu, proč to nemůžeš říct klidně.
1: Já to říkám naprosto klidně.
2: Já tě slyším. Na mě nemusíš řvát. A nechápej mi! Kopela koberec!
1: Promiň, ale já nevím nic o tom, že bych klepal popel na koberec.
2: Já zase vím, že to je tvoje specialita. Ten popel okamžitě nejpozději i hned laskavě uklízí.
1: Ano, určitě. Hladovej, teď budu uklízet popel z koberce. To určitě.
2: Myslím tě, Hladovej, tak víc na večeře. Teď si mi ještě ke všemu do toho popele šlápnul. Jsi to rozšlapal jako hroch.
1: My se celý večer budeme bavit o popelu. Ano, výborně, prosím, pokračuj. Pokračuj o tom popelu dál. Je to strašně napínavé.
2: Tobě se nesmí nic říct. Ty se hned nafoukneš jako balón. Jako koza na jeteli, pojeteli.
1: To se pořád bavíme ještě o tom popelu.
2: Nejde o popel?
1: Ne, tak o co jde?
2: Jde o princip.
1: O princip! Já pořád o co jde, ono o princip!
2: Víš, co je neuvěřitelný, že tyhle ty pitomosti se u nás odehrávají denně. Denně! Dneska,
1: fůra, každou hodinu!
2: Každou?
1: Ale každou hodinu, každý 10 minut, ano!
2: Dneska fůra popere na peršanu, včera rozlitý pivo u lednice. Maličkosti, pro tebe jsou to maličkosti, ale...
1: Ty si snad zapisuješ, co já dělám. Ticho bude! Já se nesmím rozšiřovat. Podívej se. Když já udělám doma něco užitečného, a to je každou chvilku.
2: Co například?
1: To je takových věcí, že si to nepamatuješ.
2: Ne, já taky ne.
1: Například druhdy jsem, jak jsem to, že nebo ten těsnění u toho kohoutku jsem utěsnil ještě víc. Já jsem to těsnil.
2: Těsnění, to se nám utěsnil.
1: No, jsem utěsnil.
2: Jenže si přitom překroutil trubku a museli jsme vybourat půl koupelny. Ty jsi mi chtěl přivít skobu do zdi, jenomže od té doby máme místo 3 místností 2.
1: Ale za to větší.
2: Ty jsi mi koupil tenhle ten uhňahňavej koberec. Ale co já z toho mám? Co já z toho mám? Jenom to, že mi na něj bez přestání pleteš kopel, kopeš pletel.
1: Popel! Tak jsme zase u toho. Už jsme zase u toho. Popel a popel, popelíček, popelíček.
3: Dobře, už jsme u toho. Výborně.
2: Kam jdeš? Kam jdeš? Tady ten plichu.
3: Tady se bude luxovat. Tady se bude gruntovat. Tady se bude pucovat, čistit. Tady bude tak čisto, že se tady nedá ani bydlet. To ti říkám já. No, vždyť ten televizor nebyl vůbec zapnutý. Podívej se. To si mě možný. No, je tam, ale to je trangá. To znamená, někdo něco dělal a nerozpojil to.
2: No to jsem byla já, jak jsem luxovala. No vidíš,
3: že jsem luxovala. Ježiš, my jsme si zaluxovali.
2: Tak to zapni.
3: Co se stalo?
2: No.
3: Počkej, kolik hodin?
2: Proč? Ty někam jdeš?
3: Ne, že ještě stihnem toho funěze.
2: No, to je 8 pryč, to.
3: Ují, definujeme se.
2: To může být tak 8 pryč, to nám utekly akorát titulky. Slyšíš, cuk, cuk. Už je tam.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Prosím kolegy Hrabětu, Weigla a Brucknera. Tak já ještě zopakuji větu, na které se hra zastavila. Přišel jsem se ucházet o princeznu Zlatovlásku.
2: Copak Zlatovláska, ale i Melí. Všimli jste si, co se letos urodilo i Melí?
3: Strašně. V korunách stromů to vypadá jako nějaká orlí hnízda.
4: A víte, že i Melí je cizopasník?
3: Děte.
2: No jo, my na to chodíme se synem, každý Vánoce.
3: A co je pravdy na tom, že přináší štěstí?
2: Jistě, jinak by to lidi nekupovali.
4: A jak vy to trháte?
2: No, syn vyleze na strom s pilkou a já čekám dole.
3: A jak se dorozumíváte?
2: Tak já na něj ze zdola zavolám: házej!
4: Jděte! A co, když je syn hodně vysoko a neslyší?
2: Tak to musím ještě hlasitějš. Házej!
3: A co syn?
2: Syn, když má to jmelí nařezaný, tak on zase zavolá: tak už bych to hodil!
4: Ale to on to hodí, až když je toho víc, ne?
2: No jo, to je vždycky celá náruč.
3: A to je slyšet, když to dopadne?
2: To víte, že jo. Takhle to buchne.
3: Takováhle rána, tomu nevěřím. Vždyť jsou to jen větvičky.
2: No nelžu vám, takováhle rána.
4: No, to by probudilo i vola.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

No ale abych se vrátil zpátky k Frantovi. Jednou si Franta opatřil takový intim spray, vyrábilo se to tady v Brně a on toho sebou vezl kufřík do Francie. Já jsem řekl, prosím tě, Franto, na co vezeš do Francie intim spray od nás? Teď to je zem Christiana Diora, co tam s tím budeš dělat? A Franta říká, to se bude hodit. A já už jsem nepochyboval, že bude. Přijeli jsme tam, šli jsme do města na nákup, každý jsme měli pár flinců, tenkrát to bylo velmi jednoduché, každý jsme koupili nějaký svetřík a všichni byli spokojeni. Vraceli jsme se z toho města do toho hotelu a z té naší 325 se ozývalo: Ježišmarja, já tady umírám, já vůbec nevím, co se mě to stalo, on mě tady zamknul, teďka já vůbec nevím, co mě je, ani se nemůžu otevřít, to je hrozný, pojďte se sem někdo podívat. A teď šel někdo první, že ho podíval se tam, a co je ti, Franto, já nevím, podívej se klíčovou dírkou. Tak on se podíval klíčovou dírkou a ozvalo se: ty jsi hajzel, Franto, jo? A teď se množilo v tom hotelu počet lidí, těch, kteří chodili s tou rukou takhle na to, jo? Pač každý, kdo šel z toho města, tak se tam zastavil a slyšel, já tady umírám, podívej se klíčovou dírkou. Ale nikdo neřekl, nechoď tam k tomu Frantovi. Naopak každý, běžte pijat k Frantovi. Asi něco mu je, jo? To byla přesně ta psychologie, se kterou ten Franta počítal. Takže tam chodil jeden za druhým a furt... jo? Až přišel Brbla. Brbla byl náš technikář, který byl takový stoický, klidný a nic ho nevyvedlo z míry a kouřil z partičky ve tvrdým a v podstatě vůbec nic mu nevadilo a ten přišel taky a slyšel, já tady umírám, podívej se klíčovou dírkou, tak tam strčil, podívej se očičkem, to očičko se tam podíval takhle, ozvalo se, Brbla se zvedl a říká, já nic nevidím.

0: Franta říká, tak se podívej ještě druhým očičkem.
1: Tak brbla důvěřivě druhým očičkem, zase. Akorát to tady strašně smrdí.
0: No počkej, no a to ti jako nic nevadí, nebo co?
1: Co by mě mělo vadit?
0: Počkej, já jsem našel klíč a otevřel, já se podívám. Otevřel dveře a viděl, on si brbla koupil nový sluneční brýle.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nad dopisy diváků.

0: Milá televize, jmenuji se Jana, chodím do 8A a miluju Sandokana. Jsem už totiž dospělá. Mám jedničky. Jenom z matiky mám dvojku. A do třetice dopis od pionýrů. Poraďte nám, kde sehnat adresu Sandokana. Chceme ho pozvat na dožinkové slavnosti. Všechny náklady samozřejmě hradíme. Píší pionýři ze Slušovic. Protože dopisů s podobným přáním přišla celá řada, mám teď milou povinnost představit vám našeho dnešního hosta. Dobrý den, Sandokane.
1: Dobrý den.
0: Sandokane, co říkáte tak mimořádnému ohlasu seriálu u našich diváků?
1: No, přiznám se, že takový úspěch nečekal u nás v Itálii vůbec nikdo. Informace, které jsme měli o českém televizním divákovi, byly kusé, někdy i zkreslené. Ale jedno jsme věděli přesně. Český divák prahne po krásném hrdinovi. Tady jsem měl usnadněnou pozici tím, že přede mnou šel v televizi Claudius. Dokonce víme, že hrdinkou jednoho českého seriálu byla sova.
0: Jakého seriálu?
1: Já neznám český název, ale v Itálii běžel pod názvem Špitálo Periferio.
0: Aha, jenomže to byl ten sova.
1: Jo, to byl ten sova.
0: Ano.
1: Ale podle slovníku je sova žena.
0: Podle seriálu je sova muž.
1: Helejte, jestli muž, tak snad sovák, ne?
0: Ne, hrál ho chudík. Ale to jsme odbočili, Sandokane.
1: To jsme odbočili.
0: Diváky by jistě zajímalo, čeho si na své popularitě nejvíc vážíte.
1: Že jsem se dostal na trička. Víte, já jsem viděl ta trička na vlastní oči a byl jsem dojat, jaký byl o ně u stánku zájem. Nejsem totiž v Praze poprvé, byl jsem tu už jednou, na Matějské pouti, ve vašem pražském parku Culturato Odfukato.
0: No, u našich diváků v současné době kraluje hit o Sandokanovi.
1: Ano, ano, znám i českou verzi dvojice Kotwald Hložek. A víte, že ti dva jsou velice populární v italských školkách?
0: Nepovídejte.
1: Ano, a tu jejich písničku, víte, kterou mám na mysli? Víte, kterou? Tak já nevím, jak se to jmenuje česky, italsky je to Signoretti Neplnoletti. Tak tuhle tu písničku jsme si s Marianou často zpívali.
0: Děkuji vám za rozhovor.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Navštívil jsem jednou Tatry. A protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný, v teplu a v pohodlí, prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikde žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdálo strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takhle trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla Petře tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat. A já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem, a začal jsem takovým tichounkým hlasem. To pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem na hlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek z Tater.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V příjemném naplnění lásky často překážíme sami sobě. Většinou se totiž za něco stydíme. Já jsem se tak dlouho styděla, že jsem před svým manželem asi 3 roky používala takzvanou krabí metodu. Znamenalo to, že jsem nepřipustila, aby mě mohl vidět nahou zezadu. Když mi bylo 18, byla jsem u moře a tam jsem se každý večer bavila s jedním Američanem. Přes den jsem se styděla ukázat se mu v plavkách, tak jsem chodila do sousedního hotelu k bazénu. Ale protože mi osud nepřál, tak tam Američan přišel taky. Seděla jsem na lehátku jak přibitá a byla jsem rozhodnutá, že se nezvednu za žádnou cenu. Dřepěla jsem několik hodin. Už jsem měla úžeh. A Američan pořád vesele konverzoval. Občas si sice šel zaplavat, ale přitom mě neustále pozoroval. Najednou se zvedl vichr. Nějak neopatrně jsem se zavrtila a vítr mi spod ručníku vyrval peníze. 100 markovku. Jediné prachy, co jsem sebou měla. A pak to bylo jako v grotesce. Vítr si pohrával s bankovkou, skotačil s ní, nesl ji vzduchem a spouštěl k zemi. A já jsem honila peníze, běhala jsem a skákala kolem bazénu jako blázen. A 100 marek lítalo z keříku na keřík. A Američan čuměl. A pak mi pomáhali peníze honit domorodé děti. A pak jsem se v plavkách za prachama vyšplhala na palmu. A pak mi peníze stejně uletěly. A já jsem šla potom za průvodkyní a řekla jsem jí, jsem chudá, tlustá, blbá a jedu domů. A proto jediné, co pro sebe můžete v lásce udělat je, zapomeňte na komplexy. Někdo tvrdí, že sex se v životě člověka přeceňuje. Někdo tvrdí, že sex je v životě nejdůležitější. A někdo se tváří, že když se řekne sex, že neví, o čem je řeč. G.B. Shaw řekl, sex je ten největší žert, který si z lidí stropil Bůh. Já říkám, že na každého platí něco jiného a že nemá cenu poslouchat cenné rady. Ani ty moje. A proto při sexu zapomeňte na všechno.

dopis s adresou nebe, hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou

Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Koupou se dva ve vaně, když ona se ptá, vydržíš dlouho pod vodou? Proč se ptáš? Právě se vrátil manžel.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezký pátek. Na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary včera v podvečer přiletěl americký herec Dustin Hoffman. Hlavní festivalová hvězda přivezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Dorazili i američtí herci Jesse Eisenberg a Harvey Keitel. 60. ročník festivalu startuje právě dnes.
6: Co se děje v kraji?
7: V Rantířově včera museli odstraňovat následky středeční bouřky. Popadané stromy a větve poškodily elektrické vedení, což zastavilo provoz železnice. Poškozeno bylo i několik střech nebo plot mateřské školy. Zraněný nikdo nebyl. Český tým záchranářů se vrátí z Venezuely v neděli. Zhruba 70 členů českého USAR týmu odletělo z Prahy v sobotu a prohledávají trosky budov, které se zřítily kvůli zemětřesením. Počet potvrzených obětí už vzrostl na 2595. Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková budou dnes bojovat o postup do osmifinále tenisového Wimbledonu. Předloňská šampionka Krejčíková a 20-letá Bartuňková nastoupí proti sobě. Včera postoupili do třetího kola Lehečka, Nosková a Bousková.
6: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: Hezké páteční ráno přeje Rádio Jihlava a Zbyněk Loucký. Katka má za sebou zprávy. Tak to je dobře, že už víme, co se stalo a co je nového. No a dnes je hlavně pátek 3. července, tak máme prázdninový týden. Ten první, ale pomalu nám taky končí. Běžný pracovní týden dnešním pátkem. No a vy se třeba za chvíli dozvíte, že kuličky z Mezíříč jsou nejlepší na Vysočině. Dobrý den a hezké ráno. Buďte s Rádiem Jihlava.
6: Rádio Jihlava. 101.1

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Hezký den, pojďme se podívat na dnešek, pátek 3. července. V kalendáři Radomír a v roce 2003 tento den do seznamu světového dědictví UNESCO byla zapsána židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa v Třebíči. V roce 1985 měla premiéru americká komedie Návrat do budoucnosti. A v tento den se narodil také Leoš Janáček, hudební skladatel. No a v roce 1883 zase pro změnu Franz Kafka, pražský německý spisovatel. A pojďme ještě více do současnosti. V roce 1962 se narodil Top Gun, americký herec Tom Cruise. No a ještě také připomínám, že dnes je Mezinárodní den bez igelitových tašek. Tak jestli se chystáte na páteční nákup, tak dneska.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijímací pohovor čerstvého absolventa práv v prestižní advokátní kanceláři. Co uděláte, když vám někdo položí otázku, na kterou nebudete umět odpovědět? Vezmu si 20 000 zálohu a řeknu, ať mi zatelefonuje zítra. Výborně jste přijat.

0: Hravé léto na rádiu Jihlava. Víme, co se děje v našem kraji.
1: Jablečné kuličky z Velkého Meziříčí se zařadily mezi nejlepší produkty Vysočiny, tedy mezi nejlepší regionální výrobky Vysočiny, a získali tak prestižní značku Vysočina, regionální produkt, která oceňuje kvalitu, místní původ i šetrný způsob výroby. Jablečné kuličky z Velkého Meziříčí jsou vyráběné z českých jablek, doplňuje rýžový sirup, ovesné pločky a kukuřičná mouka. Za každým certifikovaným výrobkem stojí lidé, kteří navazují na tradice, přicházejí s novými nápady a svou prací posilují dobré jméno kraje. Tak to jsou kuličky, jablečné kuličky z Meziříčí. Gratulujeme a vám všem přejeme krásný den.

0: Když neví, tak si to vymyslí.
1: Tento týden se dětem rozjeli prázdniny a to je určitě potěšilo. Ale my jsme se rozhodli děti zeptat, čím děti potěší rodiče.
2: Že nám to splní čokoládku.
3: Že nám dávají odměny. Že jsme byli o všechno hodně a jsme všechno uklidili.
4: Potěšil, že jsem já uklízala a paní učitelka mě pochválila. I mamka.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Kit Kat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Májka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
8: Jsme mladí
9: a neklidní.
8: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
10: Piráti, jdeme! Ahoj!
9: Kdo si hraje nezlobí, ne?
8: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
11: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmoža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la crab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače, pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Jsou to zprávy, vítejte. Na vyšší riziko školní neúspěšnosti může upozornit pokles motivace dětí ke školní práci, změny chování ve výuce i mimo ní, či obtíže ve vztazích ve třídě. Na počátky školního neúspěchu mohou podle České školní inspekce upozornit učitelé, kteří mají dostatek prostoru žáky sledovat, nejčastěji třídní učitelé.
5: Co se děje v kraji?
6: První ptačí park na Vysočině se chystá vyhlásit Česká společnost ornitologická. Má vzniknout u obce Jihlavka v nivě Hamerského potoka, kde jsou rašeliniště, podmáčené louky a mokřady. Na výkup téměř 6,5 hektaru pozemku, které budou tvořit základ nového parku, vybrala společnost potřebných 2,5 milionu korun ve veřejné sbírce. Český ministr zahraničí Petr Macinka se dnes v Budapešti setká s novou šéfkou maďarské diplomacie Anitou Orbánovou. Jednat mají především o prohloubení spolupráce ve střední Evropě a na západním Balkáně. Fotbalisté Portugalska v úvodním kole vyřazovací fáze zdolali 2-1 Chorvatsko a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Balkánský tým vedl o 53. minuty. V 68. minutě srovnal z penalty Cristiano Ronaldo a obrat dokonal ve 4. minutě nastavení Ramos. Fotbalisté Španělska v úvodním kole vyřazovací fáze porazili Rakousko hladce 3-0.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Kapce, děkujeme za zprávy, no a po 8. už rozjíždíme další ranní jízdu i poslech. Rádia Jihlava, festival Vysočina Fest. Kdo bude hrát dneska večer? Dozvíte se od nás už za chvíli. Dobré ráno.
5: Rádio Jihlava. 101.

0: Tam na Jihlavsku.
1: Je to tady od včerejška v Jihlavském amfiteátru už frčí Vysočina Fest 2026. Festival letos skutečně nabízí svůj největší program v historii a přiváží hvězdy české hudební scény. Návštěvníky ale také provází novinky, mezi které patří Pátá scéna, Tombola nebo Hudba v ulicích Jihlavy. A co dneska na Vysočina Festu? Tak v 17.45 Anna K, ve 20.15 Miraj, o 10:30 večer Ben Kristoval a ve 11:45 před půlnocí skupina Lucie. U toho musíte být, tak se skvěle festivaluje a právě teď poslouchá Hraje vám Rádio Jihlava.
0: Kam na Jihlavsku?

Ten dnešní pátek v kalendáři z datem 3. července patří Radomírům. Radomírům přejeme všechno nejlepší k jejich svátku a posíláme další song, ale Rádio Jihlava právě teď pomaličku na pomezí rána a dopoledne přeje fajn poslech všem, kteří jsou právě s Jihlavou. A jestli už dnes naposledy v rámci pracovního týdne jdete do práce, tak ať vám to rychle uteče, my vám k tomu budeme hrát. Tady Rádio Jihlava. Dobrý den a hezké ráno.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde studentka chemie žádat o privát. A paní bytná říká, slečno, vy máte ale štěstí. Před vámi tady bydlel taky chemik. Slečna se podívá na koberec, vidí tam skvrnu a říká, a tohle je potom chemikovi? Ne, to je ten chemik.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Na silnicích Svatoboře na Českou Bělou skončily, silnice je pro veškerý provoz otevřená, a to od včerejška. Kraj Vysočina dokončila rekonstrukci úseků v celkové délce téměř 5 kilometrů. Stavba vyšla na bezmála 60 milionů. Silnice mezi Svatoboří a Dobkovem byla pro veškerý provoz uzavřená kvůli opravám od první poloviny dubna letošního roku. A za zmínku ještě také stojí, že nový asfalt vznikl s využitím recyklace. V tuto chvíli, ať se dobře poslouchá, tady Rádio Jihlava, dobré ráno.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Pomaličku nám finišuje páteční ráno na rádiu Jihlava a čeká nás poslední den pracovního týdne, tedy dnešní pátek s datem 3. července 2026. No a rádio Jihlava právě teď přidává motto pro dnešní den. Tady ho máte. Nikdy se neměním, jednoduše se jen stávám více sám sebou. S vámi je rádio Jihlava, přejeme krásný pátek a k tomu příjemný poslech od mikrofonu moc rád přeje Zbyněk. Kouský. Užijte si dnešní den.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Jsme mladí
3: a neklidní.
2: Jdeme na to!
4: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne?
2: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
4: Každou neděli dopoledne na Nově.
2: A poprvé v Příbrami.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Radiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Sobota 4. července ve 22.30. Ohňostroj Finska. Před ohňostrojem už ve 22.00 dronová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů. A na přehradě znovu také laserový světelný maják. Radiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký pátek. Na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary včera v podvečer přiletěl americký herec Dustin Hoffman. Hlavní festivalová hvězda přivezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Dorazili i američtí herci Jesse Eisenberg a Harvey Keitel. 60. ročník festivalu startuje právě dnes.
3: Co se děje v kraji?
4: V Rantířově včera museli odstraňovat následky středeční bouřky. Popadané stromy a větve poškodily elektrické vedení, což zastavilo provoz železnice. Poškozeno bylo i několik střech nebo plot mateřské školy. Zraněný nikdo nebyl. Český tým záchranářů se vrátí z Venezuely v neděli. Zhruba 70 členů českého USAR týmu odletělo z Prahy v sobotu a prohledávají trosky budov, které se zřítily kvůli zemětřesením. Počet potvrzených obětí už vzrostl na 2595. Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková budou dnes bojovat o postup do osmifinále tenisového Wimbledonu. Předloňská šampionka Krejčíková a 20-letá Bartuňková nastoupí proti sobě. Včera postoupili do třetího kola Lehečka, Nosková a Bousková.
3: Rádio Jihlava 101.1

Díky, že ladíte Rádio Jihlava, multifunkční hala v Jihlavě nabízí další atrakci. Vyhlídky na střeše arény. Čtyři kovové konstrukce doplnily běžecký okruh a návštěvníkům zpříjemní pobyt nad městem. Jde o další krok k rozšíření využití budovy oceněné v krajské soutěži. Teď už další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novotný nakupuje jeden kartáček, jeden ručník, jedno pivo, jeden hřeben a prodavačka se ho ptá: starý mládenec, víte? Ano, a jak jste to poznala? No tak, která by si takovýho hloupýho šaredu uvázala na krk?

0: chytřejší než rádio.
1: Což jsou to ty techtle nebo mechtle? Obecně jsou to pletichy, specificky pletky, a to s ohledem na etymologii zejména pletky milostné. Toto spojení se k nám dostalo přes německé techtle-mechtle a původně pochází z latinského tékum s tebou a mékum se mnou. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.

0: herečky, lékař, spisovatelka, operní pěvkyně, sportovkyně i v mladé tváře kultury. Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo 9 osobností, které si letos převezmou nejvyšší krajská ocenění. Kraj Vysočina pokračuje v tradici oceňování lidí, kteří svým talentem, prací a životními postoji dlouhodobě obohacují region a šíří jeho dobré jméno daleko za jeho hranice. Slavnostní předání ocenění v podobě dřevěné, skleněné a kamenné medaile se po schválení zastupitelstvem uskuteční v rámci tradičního gala večera, během něhož kraj Vysočina veřejně poděkuje oceněným osobnostem. Stane se tak 19. listopadu v prostorách Horáckého divadla Jihlava. Za chvíli zprávy, teď další hity.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Býteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Býteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
2: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více info v restauracích.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Přeji hezký pátek. Na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary přiletěl americký herec Dustin Hoffman. Hlavní festivalová hvězda převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Držitel dvou Oscarů zítra uvede ve velkém sále hotelu Thermal film Absolvent.
7: Co se děje v kraji?
8: První ptačí park na Vysočině se chystá vyhlásit Česká společnost ornitologická. Má vzniknout u obce Jihlávka v nivě Hamerského potoka, kde jsou rašeliniště, podmáčené louky a mokřady. Na výkup 6,3 hektaru pozemků, které budou tvořit základ nového parku, vybrala společnost potřebných 2,5 milionu korun ve veřejné sbírce. V New Yorku se v blízkosti sídla OSN zapálil muž z Tibetu. Chtěl tímto způsobem vznést apel za nezávislost tohoto území, které má pod kontrolou Čína. New Yorkská policie uvedla, že muž popáleninám podlehl.
7: Sport.
8: Český brankář Jakub Dobeš prodloužil v NHL o 3 roky smlouvu s Montrealem. 25-letý gólman, který si výkony v uplynulé sezóně vysloužil nominaci do All-Star týmu nováčků, se Canadiens upsal do roku 2030.
7: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
9: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava, já už vás za chvíli pozvu na akci s názvem Prázdniny začínají v zoo. Nenechte si to ujít, teď už další hity.
7: Rádio Jihlava 101.1 FM.

Ladíte Rádio Jihlava, v areálu ZOO bude zítra bohatý program k zahájení letních prázdnin pro malé i velké návštěvníky. Proběhne také slavnostní otevření nových venkovních expozic pro kočky a karakaly. Celodenní program doplní komentovaná krmení zvířat. Čeká vás den plný zábavy, tvoření, soutěží i setkání se zvířaty. Slavnostní otevření nových venkovních expozic pro kočky a karakaly u pavilonu Žiraf se uskuteční v 11 hodin a program bude pokračovat až do 15. Tak se určitě stavte.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Sousede, musím vás upozornit, že když ve středu odejdete, chodí se s vaší ženou milovat takovej vyšší chlap. To je v pořádku. On ji tam vždycky za to nechává 1000 korun a já se v tom čase miluji s jeho ženou zadarmo.

0: Petra Stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Křižanov v Nažďársku letos postaví cyklostezku k vlakovému nádraží. Stezka měřící 1,3 km povede k nádraží podél silnice druhé třídy. Stát bude 9,7 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Městys už má vybranou stavební firmu, která by měla stezku dokončit letos v srpnu. Alespoň to ČTK řekl starosta Ivo Klimeš. Za chvíli zprávy, teď další hity a já se těším zase v pondělí v 9.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
7: Každou neděli dopoledne na Nově.
6: A poprvé v Příbrami.

domově, ty bez mě a já bez tebe, v jiný čas a v jiný době, v dnešní den a v dnešní noc, já chtěl víc a ty za

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. V lesích se začínají objevovat borůvky. Při jejich konzumaci by ale lidé měli být obezřetní. Spolu s borůvkami totiž mohou snadno pozřít i tasemnici liščí. Parazit žije typicky v liškách, ale zřejmě byl prokázán i u dalších savců. Ti vylučují stolicí nakažlivé formy a člověk, který pozře nějaký lesní plot, který nebyl dostatečně tepelně opracovaný, může za určitých okolností onemocnět.
2: Co se děje v kraji?
3: Hygienici na Vysočině vydali zákaz koupání v sedlici na Pelhřimovsku. V této nádrži z 38 hektary plochy je hodně sinic a chlorofilu. Koupat se nedá ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz platí už od půlky června. Zhoršenou jakost vody mají Pelská nádrž a Domanínský rybník na Žďársku a Břevnická nádrž u Chotěboře. Počet potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2595. Pátrání po přeživších po otřesech ze 24. června stále pokračuje. Otřesy zcela zničily 189 domů a pohřešováno je několik desítek tisíc lidí.
2: Sport.
3: Semifinalista letošního Roland Garros Jakub Menšík vypadl ve Wimbledonu ve druhém kole. S Bulharem Grigorem Dimitrovem prohrál 6-7, 6-4, 5-7 a 3-6. Utkání ztratil po více než 3 hodinách.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Krásné páteční dopoledne, dámy a pánové, tentokrát s datem 3. července. Mimochodem, už jen 170 dnů a budou tady Vánoce. To jen tak pro osvěžení. Každopádně jsme momentálně na startu dalšího dopoledního vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Tak co vás všechno čeká a nemine? Řekneme si třeba, že na Valašsku museli vytáhnout hrabla a lopaty na sníh a jít uklízet. Nebo si řekneme, jaký nápoj je v létě nejlepší. A samozřejmě spousta dalších zajímavostí a perliček na vás čeká. Tak si na všechny ty informace počkejte. Já přeji, ať se vám pátek vydaří přesně podle vašich představ. No a přeji všem dobrý den, dobrou náladu, dobrý poslech a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte páteční dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem a právě teď na vás čekají čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
0: Bojuje v poslední době se zdravotními problémy. V květnu prodělal 88letý jazzman Lazo Deci podle svého kamaráda dokonce infarkt. Teď už je ale slavný trumpetista zase v pořádku a naplno vystupuje, což je dobře.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Zhruba před 2 roky si Michal David požádal o starobní důchod. Šel jsem na ten úřad, teď na mě kouká ta paní a říká, vy fakt chcete důchod, pane Davide? No tak jo, no, tak co s vámi mám dělat? Se smíchem popsal tuto schůzku s úřednicí Michal David.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Z mýho hometown.
0: Zpěvák Miraj Navrátil si užívá novou životní roli naplno. Jen pár měsíců poté, co se stal poprvé otcem, vyrazil se svojí partnerkou Sárou a jejich novorozeným synkem Jonatánem na rodinný výlet do Vysokých Tater. Všude je dobře,
1: ale tady je nejlíp. Zatrap, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Prosím tě, proč máš na výplatní pásce odměnu za úklid? No, to víš. Oni se mnou všechno vymetou.

0: Máme dneska pátek, je 3. července a vy posloucháte Rádio Jihlava. No a my se teď půjdeme podívat do kalendáře, kdo pak nám to dneska slaví svátek. Jsou to Radomír, Radomíra, Radmír, Radimíra, Anatolie a to je všechno. Přejeme tedy všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte páteční vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, který vám přeje hezké dopoledne. Pojďme se teď podívat na pranostiky platné pro dnešní den. Jedna říká, na svatého Radomíra v noci pozor na netopíra. Nebo na svatou Radmíru teplo bude nad míru. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Sobota 4. července ve 22.30. Ohňostroj Finska. Před ohňostrojem už ve 22.00 dronová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů. A na přehradě znovu také laserový světelný maják.
3: RegioJet Ignis Brunensis.
2: Po 29. v Brně.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Vítejte u zpráv. Prezident Petr Pavel nevyslyší výzvy premiéra Andreje Babiše a v úterý ráno odletí na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Babiš, který tvrdí, že prezident účastí poškodí Českou republiku v zahraničí, ještě včera vyslovil naději, že hlava státu účast zváží a rozmyslí si ji.
3: Co se děje v kraji?
4: U Štěpnického rybníka v Telči stojí 4-tunová drátěná socha psa Vulpes God. Na hráz rybníka ji pracovníci osadili pomocí jeřábu pod dohledem autora díla Františka Skály. Instalace plastiky je prvním počinem chystané Skálovy výstavy Obrazy A, která bude v Městské galerii Hasičský dům od 5. srpna do 3. ledna. Počet potvrzených případů eboli v Kongu vzrostl na 1460, přičemž nemoci podlehlo už 447 lidí. Epidemie vyhlášená před 7 týdny se šíří ve 3 severovýchodních provinciích. Jejího rozšíření se však obávají v dalších 2 provinciích.
3: Sport.
4: Španělský brankář Simón je s 519 minutami bez inkasovaného gólu novým rekordmanem v historii fotbalového mistrovství světa. 29-letý gólman Bilbao na nynějším turnaji v Americe, Kanadě a Mexiku ještě neinkasoval. Jeho série začala už na minulém šampionátu v Kataru, kde ho naposledy překonal na závěr skupinové fáze Japonec Tanaka při vítězství evropského týmu 2-1.
3: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Vítejte, milí posluchači Rádia Jihlava, při poledním vysílání s Fugasem. No a protože je poledne, tak mám pro vás další recept. Dneska to budou ovocné tvarohové knedlíky. Tak si na to počkejte, čeká vás to už za chvilku. No a mezi tím vychutnávejte další hit na vlnách 101.1 FM.
3: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
6: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

0: odpověď skrytá.
1: Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava a proto mám pro vás připraven další recept, tentokrát na ovocné tvarohové knedlíky. Z tvarohu, vejce, mouky, soli a oleje rozpracujeme na vále těsto. Těsto rozkrojíme na půl a z každé části vyválíme těsto na pomoučené pracovní ploše na plát, který nakrájíme na čtverce. Do každého pak zavalíme ovoce, jaké máme, jahody, maliny, švestky a tak dále. Dobře uzavřeme a vytvarujeme do knedlíků. Připravené knedlíky pak vložíme do vroucí lehce osolené vody a po chvilce je oddělíme ode dna a jakmile vyplavou na hladinu, tak je vaříme ještě 3 až 5 minut. Knedlíky pak na talíři polijeme rozpuštěným máslem, posypeme cukrem a přidáme kopeček zakysané smetany.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Koupou se dva ve vaně, když ona se ptá, vydržíš dlouho pod vodou? Proč se ptáš? Právě se vrátil manžel.

0: Krásné páteční poledne vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugás a po vlnách 101.1 FM za vámi posílá pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
0: Vítej u zpovědi, milá dcero. Co tě tíží?
2: Otče, já jsem zhřešila se sousedem v zahradním altánku.
0: Pane Bože, dcero, opravdu v tomhle vedru?
1: Naslyšenou u další pohádky.
3: Hravé léto na rádiu Jihlava.
4: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Posloucháte páteční polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Čeká nás víkend a tak mnohé zajímá, jaké bude počasí. Inu, myslím, že to nebude k zahození. Dneska má být skoro jasno s teplotami kolem 21 stupňů, v sobotu skoro jasno, opět teploty kolem 21 stupňů, no a v neděli polojasno, později oblačno a místy slabé přehánky. No a vzhledem k tomu, že tisíce lidí budou trávit čas na letňáku, tak si myslím, že to vyšlo docela dobře.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Jsme mladí a neklidní.
2: Jdeme na to!
1: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
1: Každou neděli dopoledne na Nově.
4: A poprvé v Příbrami.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Býteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Býteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Pěkné odpoledne. Letošní komunální volby se podle očekávání uskuteční 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Předpokládané druhé kolo senátních voleb tak bude 16. a 17. října. Termín stanovil prezident Petr Pavel.
6: Co se děje v kraji?
7: Vybudování takzvaného stromu vzpomínek v Bystřici nad Pernštejnem vyvolalo velké pozdvižení. Radnice ho tam nechala nainstalovat kvůli nedostatku míst pro ukládání uren a popela nově zemřelých. Řadě místních se však toto neobvyklé pietní místo nelíbí. Ruská turistka skončila v nemocnici na Bali údajně poté, co vypila dvě sklenice červeného vína. Poté se jí udělalo špatně a postupně upadla do bezvědomí. Lékaři u ní diagnostikovali mozkovou smrt. Jako příčinu určili otravu metanolem. Rodina se nehodlá vzdát, dokud se příčina smrti podrobně neobjasní a viník nebude identifikován.
6: Sport.
7: Symbolicky během mistrovství světa jde do aukce míč ze čtvrtfinále šampionátu v Mexiku 1986 mezi Argentinou a Anglií, ve kterém Diego Maradona vstřelil slavný gól boží rukou. Aukce začne na částce 53 milionů korun.
6: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: Příjemné teď už odpoledne vám z vln Rádia Jihlava přeje Fugas, který vám může slíbit, že i v té závěrečné hodince našeho prvního dnešního společného setkání vás čeká dostatek zábavy, informací, hudby a zajímavostí. Ostatně třeba už za chvilku vás čeká čerstvé bulvární okénko a v něm se dozvíme, jak se úřednice divila, když si přišel Michal David zažádat o důchod. No, tak si na to počkejte. Jinak vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
6: Rádio Jihlava 101.1.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Úřednice v šoku. Z Michala Davida. Vy fakt chcete důchod? Vítejte v bulvárním okénku. Zhruba před 2 roky si Michal David požádal o starobní důchod. Zatím jsem nedostal žádný výměr, ale nevím, kolik mi dají a je mi to úplně jedno. Komentoval to tehdy zpěvák. Šel jsem na ten úřad, teď na mě ta paní kouká a říká: pane David, a vy fakt chcete důchod, jo? Tak povídám: no tak daňový poradce mi řekl, že bych ho měl mít. A ona: no tak jo, no co s vámi mám dělat? Se smíchem popsal schůzku s úřednicí Michal David.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Koupou se dva ve vaně, když ona se ptá, vydržíš dlouho pod vodou?
2: Proč se ptáš?
1: Právě se vrátil manžel.

0: Dopoledne přeje Fugas i celé rádio Jihlava.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Ulice 17. listopadu projde velkou rekonstrukcí. Město zde obnoví vodovod a kanalizaci, vybuduje novou dešťovou kanalizaci, opraví vozovku, rozšíří chodníky i veřejné osvětlení a celkově ulici rozšíří. Uzavírka začala v úterý 30. června a potrvá až do konce stavby.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, dneska je pátek a máme 3. července, ale taky máme čas na moje loučení, protože čas je neúprosný a připravená je kolegyně Katka, aby pokračovala dál. Tak já vám přeji hezký zbytek pátečního odpoledne strávený s Rádiem Jihlava a těším se na vás zase v 16 hodin, kdy se sem vrátím. No a do té doby, čau bas fugas.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký pátek. V kuřecích řízcích z řetězce Tesco našla státní zemědělská a potravinářská inspekce bakterie způsobující salmonelózu. Jednalo se o chlazená prsa z Polska s datem použitelnosti do 25. května. Letos se jedná o několikátý případ těchto bakterií v kuřecím mase, které inspekce testovala. Výrobky pocházely z různých řetězců a z více zemí.
2: Co se děje v kraji?
3: Na Dalešickou přehradu se zítra vrátí vodní záchranáři. Svůj nástup uspíší i kvůli dřívějšímu začátku letních prázdnin. Obvykle na bezpečnost rekreantů dohlížejí až od července. Nejstarším člověkem, který byl v moderní historii popraven na Floridě, se stal 74-letý muž odsouzený v 90. letech za smrtelné pobodání své manželky. Dusty Ray Spencer byl prohlášen za mrtvého ve čtvrtek v 18.10 tamního času po podání smrtící injekce. Za necelé 3 týdny má být na jihu Spojených států popraven další 74-letý muž.
2: Sport.
3: Rozšířené mistrovství světa ve fotbale v Severní Americe překonalo ve včerejším programu historický rekord v počtu gólů střelených na jednom šampionátu. Zatím padlo 177 branek. Předchozí maximum z minulého turnaje v roce 2022 v Kataru bylo 172.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Pěkné odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava, Katka s vámi. V Rantířově museli odstraňovat následky středeční bouřky, podrobnosti pro vás budu mít už za chvíli, buďte s námi.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Páteční odpoledne vám všem. V Rantířově včera museli odstraňovat následky středeční bouřky. Popadené stromy a větve poškodily elektrické vedení, což zastavilo provoz železnice. Poškozeno bylo i několik střech nebo plot mateřské školy. Zraněný naštěstí nikdo nebyl. Teď ale zpátky k hitům Rádia Hlava přijme krásný den.
1: Zas jsi tak smutná, kdo se má na to

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde studentka chemie žádat o privát. A paní bytná říká, slečno, vy máte ale štěstí. Před vámi tady bydlel taky chemik. Slečna se podívá na koberec, vidí tam skvrnu a říká, a tohle je potom chemikovi? Ne, to je ten chemik.

0: Krásný pátek, díky, že ladíte rádio Jihlava. Hygienici na Vysočině včera vydali zákaz koupání v Sedlici na Pelhřimovsku. V této nádrži z 38 hektary plochy je hodně sinic a chlorofilu. Koupat se nedá ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz platí už od půlky června. Zhoršenou jakost vody mají Pelská nádrž a Domanínský rybník na Žďársku a Břevnická nádrž u Chotěboře. Po koupání by se tam lidé měli osprchovat. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům rádia Jihlava.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Sobota 4. července ve 22.30. Ohňostroj Finska. Před ohňostrojem už ve 22. dronová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů. A na přehradě znovu také laserový světelný maják. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plných bitých fretek.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Od 1. července začne fungovat centrální evidence psů. Údaje do ní budou zapisovat veterináři, nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině. Majitelé psů ale vyzývají, aby nechodili do ordinací hned po spuštění systému. Obávají se jeho zahlcení. Kompletní evidence by měla vzniknout během 3 let.
2: Co se děje v kraji?
3: Na Vysočině zaznamenalo nový teplotní rekord pro 25. červen 8 stanic. Nejtepleji bylo v Dukovanech na Třebíčsku, kde meteorologové naměřili 34,1 stupně. Dosavadní 10 let staré maximum tam bylo překonáno o 1,9 stupně. V Moravských Budějovicích bylo 32,5. Britský král Karel III. Nebude ani po dokončení nákladné 10leté rekonstrukce v příštím roce žít v Buckinghamském paláci. Oznámili to zástupci panovnické rodiny. Ti také poprvé zveřejnili, kolik král Karel odvedl státu na daních v uplynulých letech. Od nástupu na trůn v roce 2022 britský panovník zaplatil na daních celkem přes 845 milionů korun.
2: Sport.
3: Motocyklový jezdec Filip Salač bude v příští sezóně pokračovat v mistrovství světa v týmu OnlyFans American Racing v kategorii Moto 2. 24-letý jediný český účastník elitního seriálu uvedl, že podepsal novou roční smlouvu.
2: Rádio Jihlava.
4: 101.1 FM.
2: Jsme tady s vámi.
5: Pěkný den vám všem, ladíte Rádio Jihlava, zdraví vás Katka. První ptačí park na Vysočině se chystá vyhlásit česká společnost ornitologická, víc informací za chvíli.
2: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.

Pěkné páteční odpoledne, díky, že jste s rádiem Jihlava. Víme, že první ptačí park na Vysočině se chystá vyhlásit Česká společnost ornitologická. Má vzniknout u obce Jihlávka v nivě Hamerského potoka, kde jsou rašeliniště, podmáčené louky a mokřady. Na výkup téměř 6,5 hektaru pozemku, které budou tvořit základ nového parku, vybrala společnost potřebných 2,5 milionu korun ve veřejné sbírce. Teď ale zpátky k hitům, rádi Jihlava přijme pohodový den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novotný nakupuje jeden kartáček, jeden ručník, jedno pivo, jeden hřeben a prodavačka se ho ptá: starý mládenec, vidíte? Ano, a jak jste to poznala? No tak, která by si takovýho hloupýho šaredu uvázala na krk?

0: Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Žďarský festival Correspondence otevře řecká performerka představením Panoptikon. Podrobnosti za chviličku.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava taky v pátek. Letošní 14. ročník Mezinárodního festivalu současného tance Correspondence otevře řecká performerka. Její inscenace Panoptikon bude mít českou premiéru. V programu nebude chybět ani vystoupení, které se cvičují obyvatelé Žďáru nad Sázavou a okolí. Festival, který na Vysočinu pravidelně přiváží i představení fyzického divadla a nového cirkusu, se ve Žďáru nad Sázavou uskuteční od 17. do 19. července. Tak se máte na co těšit, teď ale na Rádiu Jihlava k dalším hitům.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 kilometrů, spotřeba od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
6: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více info v restauracích.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Jsme mladí a neklidní.
2: Jdeme na to!
1: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
5: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
6: Každou neděli dopoledne na Nově.
5: A poprvé v Příbrami.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
9: Vítejte u zpráv. Rakovina tlustého střeva a konečníku patří v Česku dlouhodobě k nejčastějším nádorovým onemocněním. Každý rok je nově diagnostikována zhruba u 7000 lidí a více než 3000 na ní podle aktuálních dat umírají. Pokud se nemoc zachytí brzy, bývá ve velké části případů dobře léčitelná. Mezi varovné příznaky patří především krev ve stolici.
8: Co se děje v kraji?
9: Na Vysočině dál platí zákaz koupání v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, který vydali hygienici před týdnem při letošní první kontrole rekreačních vodních ploch. Nevhodné ke koupání jsou kvůli velkému množství sinic, nádrž Sedlice na Pelhřimovsku a domanínský rybník na Žďársku. Nynější vlna veder ve Španělsku vedla mezi nedělí a středou k úmrtí 212 lidí. Francie včera ohlásila nejteplejší den v historii měření. Paříž má kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Dnes také zakázala konzumaci a prodej alkoholu. S neobvyklým horkem se potýkají i Velká Británie nebo Německo.
8: Sport.
9: Letošní fotbalové mistrovství světa v Severní Americe překonalo 32 let starý rekord v návštěvnosti. Dosud ho držely Spojené státy, které turnaj v roce 1994 hostily sami, zatímco letos ho pořádají společně s Kanadou a Mexikem. Zápasy dosud navštívilo 3 605 357 diváků.
8: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
10: Páteční odpoledne s datem 3. července tady na rádiu Jihlava pokračuje dál. Nicméně, teď už je zde opět Fugas a ten bude s vámi trávit odpolední čas a bude s vámi na vlnách 101.1 FM a bude vám nabízet písničky, informace, hudbu a zábavu. No a na co konkrétně byste se mohli těšit? Tak nabídnu třeba rady, jak se účinně bránit před horkem. Tak si na podrobnosti určitě počkejte, čekají vás už za malou chvíli. No a já vám přeji dobrý den, dobrý poslech, dobrou náladu a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
8: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Hezké páteční odpoledne vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Policie Jihlava.
0: Na policejní oddělení v náměšti nad Oslavou přišel muž, který v rámci posledního možného dne zbraňové amnestie přišel odevzdat nebezpečnou trhavinu. A v úterý večer v lomu Vícenice pak proběhla její řízená likvidace. To jen pokud jste náhodou v tu dobu byli někde poblíž a slyšeli jste výbuch. Tak to bylo pro vysvětlení.
1: Policie Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Sousede, musím vás upozornit, že když ve středu odejdete, chodí se s vaší ženou milovat takovej vyšší chlap. To je v pořádku. On jí tam vždycky za to nechává 1000 korun. A já se v tom čase miluji s jeho ženou zadarmo.

0: Pohodové páteční odpoledne při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: Jihlava má novou atrakci. V Jihlavě se mohou lidé totiž podívat k nově upravenému ústí historické šachty svatého Jiří pod vrchem Rudný. Sestoupí k němu po kovových schodech. Při úpravách místa byla zprůchodněna o třetinu na skoro 30 metrů prodloužená odvodňovací štola. V její původní části jsou pak vidět i vysekané výklenky pro uložení hornických lampiček. Do štoly se zájemci kvůli bezpečnosti dostanou jen při komentovaných prohlídkách.
2: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: s Fugasem. Pojďme se teď podívat na ten 3. červenec a na jeho historii. V roce 1913 byl zahájen provoz parní tramvajové dopravy v Ostravě.
1: 19. století, proto také nazýváme stoletím páry.
0: V roce 1938 v Praze byl zahájen 10. všesokolský sled. V roce 1940 ve Zlíně začal první český filmový festival. V roce 1942 zástupci Říšský protektor zrušil výjimečný stav po atentátu na Heinricha. V roce 1945 československá vláda zaslala vítězným mocnostem memorandum požadující vysídlení Němců z Československa. V roce 1962 soud posílá Vladimíra Škutinu do vězení za větu, že prezident Novotný je vůl. V roce 1989 nezávislá občanská hnutí požádala vlády Varšavské smlouvy o přehodnocení jejich účasti na invazi do Československa v srpnu roku 1968. V roce 1992 proběhla první dvě kola volby prezidenta a nebyla úspěšná, což se stalo poprvé v historii. Jediným kandidátem byl tenkrát Václav Havel. V roce 2003 do seznamu světového dědictví UNESCO bylo zapsána židovská čtvrt bazilika svatého Prokopa v Třebíči.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Pěkné odpoledne. Letošní komunální volby se podle očekávání uskuteční 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Předpokládané druhé kolo senátních voleb tak bude 16. a 17. října. Termín stanovil prezident Petr Pavel.
5: Co se děje v kraji?
4: Vybudování takzvaného stromu vzpomínek v Bystřici nad Penštejnem vyvolalo velké pozdvižení. Radnice ho tam nechala nainstalovat kvůli nedostatku míst pro ukládání uren a popela nově zemřelých. Řadě místních se však toto neobvyklé pietní místo nelíbí. Ruská turistka skončila v nemocnici na Bali údajně poté, co vypila dvě sklenice červeného vína. Poté se jí udělalo špatně a postupně upadla do bezvědomí. Lékaři u ní diagnostikovali mozkovou smrt. Jako příčinu určili otravu metanolem. Rodina se nehodlá vzdát, dokud se příčina smrti podrobně neobjasní a viník nebude identifikován.
6: Sport.
4: Symbolicky během mistrovství světa jde do aukce míč za čtvrtfinále šampionátu v Mexiku 1986 mezi Argentinou a Anglií, ve kterém Diego Maradona vstřelil slavný gol.
7: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: Další naše společná hodinka vysílání na Rádiu Jihlava je před námi a já doufám, že budeme mít i nadále spolu pohodové páteční odpoledne. Nabídnu vám třeba informaci o tom, co dělat v těchto dnech na zahradě. Tak si na to počkejte a já přeji všem pohodové páteční odpoledne a ničím nerušený poslech.
9: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Máte na záhonech volné místo po sklizni? No, ani v červenci není pozdě na výsev zeleniny. Naopak, stále můžete vysévat druhy, které rychle rostou a do podzimu stihnou ještě plodit. Skvělou volbou je tak řetkev, řetkvička, letní mrkev, červená řetkev nebo vodnice.
1: Zahrádkářský servis.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Prosím tě, proč máš na výplatní pásce odměnu za úklid? No, to víš. Oni se mnou všechno vymetou.

0: Posloucháte páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska je 3. července.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Po přechodu studené fronty čeká Česko několik dnů s teplotami odpovídajícímu běžnému létu. Přibude také oblačnosti a srážek. Na začátku příštího týdne se může ještě trošku ochladit a srážky budou pravděpodobně četnější. No ale v příštím týdnu už se vrátí takovéto klasické normální léto.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: nemiluju.
1: Posloucháte páteční podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem, který za vámi právě teď posílá čerstvé hudební zprávy.
2: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
1: Bojuje v poslední době se zdravotními problémy. V květnu prodělal 88letý jazzman Lazo Deci podle svého kamaráda dokonce infarkt. Teď už je ale slavný trumpetista zase v pořádku a naplno vystupuje, což je dobře.
3: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Zhruba před 2 roky si Michal David požádal o starobní důchod. Šel jsem na ten úřad, teď na mě kouká ta paní a říká, vy fakt chcete důchod, pane Davide? No tak jo, no, tak co s vámi mám dělat? Se smíchem popsal tuto schůzku s úřednicí Michal David.
3: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
4: Z mýho hometown.
1: Pěvák Miraj Navrátil si užívá novou životní roli naplno. Jen pár měsíců poté, co se stal poprvé otcem, vyrazil se svojí partnerkou Sárou a jejich novorozeným synkem Jonatánem na rodinný výlet do Vysokých Tater.
4: Všude je dobře, ale tady je nejlíp.
2: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
5: Ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Jsme mladí
7: a neklidní.
6: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
8: Piráti, jdeme! Ahoj!
7: Kdo si hraje nezlobí, ne?
6: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Sobota 4. července ve 22.30. Ohňostroj Finska. Před ohňostrojem už ve 22.00 dronová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů. A na přehradě znovu také laserový světelný maják. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký pátek. V kuřecích řízcích z řetězce Tesco našla státní zemědělská a potravinářská inspekce bakterie způsobující salmonelózu. Jednalo se o chlazená prsa z Polska s datem použitelnosti do 25. května. Letos se jedná o několikátý případ těchto bakterií v kuřecím mase, které inspekce testovala. Výrobky pocházely z různých řetězců a z více zemí.
2: Co se děje v kraji?
3: Na Dalešickou přehradu se zítra vrátí vodní záchranáři. Svůj nástup uspíší i kvůli dřívějšímu začátku letních prázdnin. Obvykle na bezpečnost rekreantů dohlížejí až od července. Nejstarším člověkem, který byl v moderní historii popraven na Floridě, se stal 74-letý muž odsouzený v 90. letech za smrtelné pobodání své manželky. Dusty Ray Spencer byl prohlášen za mrtvého ve čtvrtek v 18.10 tamního času po podání smrtící injekce. Za necelé 3 týdny má být na jihu Spojených států popraven další 74-letý muž.
2: Sport.
3: Rozšířené mistrovství světa ve fotbale v Severní Americe překonalo ve včerejším programu historický rekord v počtu gólů střelených na jednom šampionátu. Zatím padlo 177 branek. Předchozí maximum z minulého turnaje v roce 2022 v Kataru bylo 172.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Závěrečná 60-minutovka s Fugasem na rádiu Jihlava je před námi a my se během ní dozvíme, že do Evropy by mohla dorazit levná škodovka. No, tak si na to počkejte. Jinak vám všem přeji pohodový pátek a bezstarostný poslech. No a posílám další hit za hitem.
2: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Hezký páteční podvečer vám z vln Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Malý crossover Škoda Kylak, vyvinutý původně pro indický trh, by mohl nakonec přeci jen zamířit i do Evropy. Pro značku by představoval nejmenší a nejdostupnější model, který se řadí pod Fabii. Musel by však projít úpravami, které nyní značka zvažuje. Cena by byla kolem 169 tausnů.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Koupou se dva ve vaně, když ona se ptá, vydržíš dlouho pod vodou?
2: Proč se ptáš?
1: Právě se vrátil manžel.

šoku z Michala Davida. Vy fakt chcete důchod? Vítejte v bulvárním okénku. Zhruba před 2 roky si Michal David požádal o starobní důchod. Zatím jsem nedostal žádný výměr, ale nevím, kolik mi dají a je mi to úplně jedno. Komentoval to tehdy zpěvák. Šel jsem na ten úřad, teď na mě ta paní kouká a říká: pane David, a vy fakt chcete důchod, jo? Tak povídám: no tak daňový poradce mi řekl, že bych ho měl mít. A ona: no tak jo, no co s vámi mám dělat? Se smíchem popsal schůzku s úřednicí Michal David.

dal z něj všechen vztek a chtíč. Doufám, že nás přijdeš oba zvednout a odvedeš nás pryč, jestli ještě máš můj klíč.

0: dát.
1: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Dneska máme 3. července. No a právě toto datum nás zajímá. My se teď totiž budeme podívat do pražského Klementýna, jaké se v tento den naměřily nejvyšší a nejnižší teplotní hodnoty. Tak zatím nejtepleji bylo 3. července v roce 1952, kdy bylo 34,4. Nejstudenější 3. červenec byl v roce 1864, kdy bylo jen 8 stupňů. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 19,6. No a s touto informací se pro dnešek už Fuga sloučí. Přeje vám hezký zbytek toho dnešního dne, večera i noci strávený s Rádiem Jihlava. A těším se s vámi výjimečně opět zítra v 9 hodin dopoledne. Do té doby, čau bas Fugas.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Od 1. července začne fungovat centrální evidence psů. Údaje do ní budou zapisovat veterináři, nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině. Majitelé psů ale vyzývají, aby nechodili do ordinací hned po spuštění systému. Obávají se jeho zahlcení. Kompletní evidence by měla vzniknout během 3 let.
2: Co se děje v kraji?
3: Na Vysočině zaznamenalo nový teplotní rekord pro 25. červen 8 stanic. Nejtepleji bylo v Dukovanech na Třebíčsku, kde meteorologové naměřili 34,1 stupně. Dosavadní 10 let staré maximum tam bylo překonáno o 1,9 stupně. V Moravských Budějovicích bylo 32,5. Britský král Karel III. Nebude ani po dokončení nákladné 10leté rekonstrukce v příštím roce žít v Buckinghamském paláci. Oznámili to zástupci panovnické rodiny. Ti také poprvé zveřejnili, kolik král Karel odvedl státu na daních v uplynulých letech. Od nástupu na trůn v roce 2022 britský panovník zaplatil na daních celkem přes 845 milionů korun.
2: Sport.
3: Motocyklový jezdec Filip Salač bude v příští sezóně pokračovat v mistrovství světa v týmu OnlyFans American Racing v kategorii Moto 2. 24-letý jediný český účastník elitního seriálu uvedl, že podepsal novou roční smlouvu.
2: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijímací pohovor čerstvého absolventa práv v prestižní advokátní kanceláři. Co uděláte, když vám někdo položí otázku, na kterou nebudete umět odpovědět? Vezmu si 20 000 zálohu a řeknu, ať mi zatelefonuje zítra. Výborně jste přijat.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde studentka chemie žádat o privát. A paní bytná říká: slečno, vy máte ale štěstí. Před vámi tady bydlel taky chemik. Slečna se podívá na koberec, vidí tam skvrnu a říká: a tohle je potom chemikovi? Ne, to je ten chemik.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novotný nakupuje jeden kartáček, jeden ručník, jedno pivo, jeden hřeben a prodavačka se ho ptá: starý mládenec, víte? Ano, a jak jste to poznala? No tak, která by si takovýho hloupýho šaredu uvázala na krk?

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Želám ti dobré ráno, rád by som ale vedel, kde si. Veď zaspávali sme spolu a ja tu som.

0: love you.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v srdci ní stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Rádio Jihlava 101.1.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono je to dobré, když se tak zejdou počasí kamarádi, že můžu si tak povykládat, pobesedovat. Tak jak u nás, onehda měli 55-tníci také slezinu, že? Tak se jí zešlo ale 22, že? No to šli napřed na Kerchov, tam dali kyticu, pravda? Potom išli do škole, že? Tetka Rozina, stará školnica, ještě došli a zazvonili tam ten, na ten zvonek, co je tam pod ne zazdítý, že? Potom si sedli do lavic, vzpomínali na ty facky, na ty pětky, jak to tenkrát létalo, že? Seděl ale půl hodiny, když se otevřeli dvera, starý pan učitel Kocmánek jich dojel navštívit, že? Všetci vyskočili, že? Jan Mažárek utekal první, že? Velice jich vítá, pan učitel, pravda, už ty roky, že? Jankovi 55, že? Ten už měl 80. A chlapče můj drahý, který ty jsi? Který ty jsi? To už je roku. Já nech se na ní dívá. Pane učiteli, vy mě nepoznáte? Jsem se dával v první lavici. Bývali jsme důle v jedině. To malované žůdro. Pan učitel vzpomíná, počkaj, tam bývali Mažárku. No však já jsem její Janek. Jsem se dával v první lavici. Co? Ty jsi ten malý Janek? No z tebe je chlapisko. Janíčko, taky pan učitel menší. Tak co Janíčku? Povná, zdraví jsi, pravda, ženatý jsi. Kolik máš dětí? Janek povná, no, zdraví jsi. A je ženatý. Děcek mám 10. Co? 10 dětí? Mažárku, je to možné? 10 dětí? No to je hrozné. To je hrozné. No už tě poznávám. Už tě poznávám. Ty jsi poráden stejný, jak ve školi. Pilný, pilný, ale nepozorný.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými...

0: Vy taky, pane, že jo?
1: Počkej, co tam koukáš?
0: Já říkám, kam se podíváte, všude samej sex, tak tady koukám, na koho to platí. Dobrý den, milostivá paní.
1: To je obrazně, já to myslel obrazně, samozřejmě já myslel noviny, rádio, televize.
0: To máte pravdu, přátelé, v televizi to je samej sex.
1: No.
0: Já vás apeluji, samé porno.
1: Ano.
0: Tam se člověk podívá. Penthouse, Playboy, peříčko, počasíčko, všude se koupou.
1: Jsou čistotní, to je
0: pořád. Kdo na to má pořád koukat? Jsou čistotní, jo?
1: No.
0: Prosím tě, to já přijdu domů. Odevřu si lednici. 7 přihrádek, 7 programů. A jak jsem spokojený.
1: Ano, přátelé, správně, tohle to je důvod, proč tady dneska děláme tenhle ten pořad. Jsou mezi námi lidé, kterých se vlastně sex ještě nedotkl. To jsou taková erotická holátka. A právě pro ně je určen náš pořad Chmíříčko.

0: ve kterém budeme vyučovat praktickému sexu.
1: Ano, přátelé, to je, ano. Je taková doba, přátelé, dokonce. Sex se vyučuje už na základní škole. Pořád. Sexuální výchova, mládeže se tomu říká. Co, pane? Vy jste mě ve škole dílny, že jo? A taky jste vyrost. A vaše děti? Sexuální výchova. Pani, vy jste měla co? Ruční práce. Vyšívání. A vaše děti? No, skoro to samý. Přátelé, na rovinu. Se dneska před ničím nezastaví.
0: Ne, pozor, nemáš pravdu. Nemáš pravdu. Je jeden bod, před kterým se i sex musel zastavit. A to je náš první žák, přátelé. To je člověk, jehož fyziognomický a duševní schodek je tak veliký, že mu prakticky zabraňuje setkat se s jakýmkoliv děvčetem blíž.
1: Kdo to je?
0: Ne. Ne. Alois, já ti blahopřeji.

0: ti blahopřeji, byl jsi zvolen naším prvním žákem. Ty jsi byl zvolen za člověka, který v sexu daleko nedošel.
1: Protože já s tím staré české přísloví s poctivostí nejdál dojdeš.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Témata, která vás baví. Rádio Jihlava.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: A já bych vám na začátek řekl bezvadný fór o České poště, ale nevím, jestli vám dojde.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Poslouchejte vy mladí, my jsme měli jako děti dar poslouchat. Já jsem slyšel příběh mýho tatínka, jak byl zatčený místo Leciána 100krát. A řekl jsem si ještě o 100 poprvé. A dědeček nás zase vyprávěl, náš dědeček, který si nebyl schopen vzpomenout, když babička řekla, dětku, ty jsi byl venku, jak je tam. Tak dědek povídá, já tam byl jenom chvilku. Babička páno, tak dobře, ale prší tam nebo svítí slunko, a on povídá, mlha, ale už možná padla, aby to nemohlo. Ale ze světový války, z té Prusko-Rakouský si pamatoval na den všecko, no lhal nám asi, já nevím. Tak mi poslouchali, až do chvíle, kdy pak některá tetička se utnula a řekla najednou, zapomněla, že jsou tam děti. Jo, Maška je zase v tom. Ježiš, teď, maminka nás všecky děcka vyházela, vyhodili v obyčejní istrice Jendu, který byl menší postavy takový. Ale on se nebránil, protože věděl, že my děti jdeme do Stodoly a budeme si hrát na gynekologii. Takový to bývávalo na Moravě a mohlo by to být zase.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Let's light it up. Let's

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Tyhle dopisy některých opravdu jsou tak nádherné, že stojí za to je přečíst. Napsal mě ho, anebo a předal mě ho tady, v téhle hospodě, Oldřich Čarplachta. Ze Slavkoho, no, vypadá to jako vymýšlej jméno, je to krásný. Proč jsem unavený, se to jmenuje. Proč jsem unavený? Populace v naší zemi je 10 milionů lidí. 5 milionů je v důchodu, takže zbývá 5 milionů na práci. 2 miliony jsou na školách, to znamená, že 3 miliony pracují. 1 milion je ve vládě, policii a na okresech a jiných úřadech. 1 milion je nezaměstnaných. Takže na práci zbylo 1 milion pracujících. 620 tisíc je v nemocnicích nebo nemocných. 379 998 je ve vězení. Takže zbývají 2 lidi na práci. Ty a já. A protože ty sedíš na prdeli a čteš tento list, není divu, že jsem tak strašně unavený.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Plch, je tady pan Plch? Zase zapomněl. Promiňte. Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne z ničeho nic objevil Afriku. Je to Cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého kontinentu. Rukopis Železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo snad všechny cimrmanovské badatele. Totiž v každé Cimrmanově hře, nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem té hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jedná se o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal.
0: Samé hity i ty z mládí. Rádio Jihlava.

0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Místo očí mít pár knoflíků a černej nos.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Právě vypínáme slovenské okruhy, jsme právě vypínáme. Nehodlám vás tady nějak zahlcovat svými divadelními úspěchy, co kdy a jak jsem hrál, to chraň Bůh. Kdo mě viděl, ten svůj úsudek má, a kdo mě neviděl, to můžu namluvit stejně, co chci, takže to by nemělo jaksi cenu. Ale akorát za zmínku stojí to, že jsem začínal v Hráckém divadle v Třebíči, dostal jsem od Třebíče takový roztomilý dopis. Přijeď, Třebíče tvá. Tak jsem přijel, skutečně. Celá Třebíč moje, akorát ani jedna postel volná na spaní. Takže od 5 do 9 jsem scháněl postel, až jsem zahučel na periferii Třebíče u jednoho ceckaře na půdě do sena. Pro ty mladší ceckař to je skoro kulak. Ještě to není, ale při trošku dobrý vůle. No může být, tak tam jsem ložíroval 3 neděle, než jsem dostal jako příznivější podmínky, jako ubytování. To víte, tenkrát jsem ovšem na nikoho nenadával. Jo, tenkrát taky nikdo nebyl, jako bych mohl nadávat, jo. To jsem byl rád vůbec, že jsem u divadla. No to víte, dneska subvence, že jo, mají tam 3 autobusy svážející diváky, tento přímo do divadla. Nic proti tomu, že jo, nech se kulturní událost vidí v kulturním zařízení, že? Ale my jsme si museli na autobus vyjezdit nákladňákem. 300 představení jsme odehráli, než jsme si koupili autobus. Tedy autobus bednu na kolečkách s motorem, dělalo to kravál šílený, lidi se tiskli ke zdi na náměstí a my jsme za 10 minut přijeli teprve. Židle jsme si nosili sami, svoje, každý svoji židli, různobarevný, různorodý. A měli jsme bláznivýho šoféra na přišroubovaný bedně a ten miloval ptactvo. Jak viděl bažanta, jo, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. V tu ráno jsme byli všichni valná hromada za ním. To víte, my mladý kluci, holky, nám to nevadilo, no a ty baby padaly, ještě ani nebrzdil, no takže. No ale s tímhle nebudu tady zdržovat. Já bych se rád vrátil k té myšlenečce o té kritičnosti. Víte, oni některý dětkové jsou choulostivější na svůj zemějšek než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe 30. A nebo ve 30 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte, ty, co jako říkají, napřed kariéra, pozor, a potom ženský, tak opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyschne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, tam chodějí, babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mně říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

létě a fantazí po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

městě a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já si to věsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jeníku, bude za 5 minut 7.
2: No a co?
1: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
2: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
1: Totiž, Jeníku, on, pan Jouza, já nevím, jak bych ti to řekla.
2: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Staneční, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Co u nás pořád chce, ten Jouza? No jenom otravuje, no není to tak?
1: Ano, totiž ne.
2: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
1: Ale to on právě chce.
2: Ale prosím tě, děti, která by si ho vzala? Já když vidím ten jeho vepřový ksicht... To...
1: Jeníku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
2: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. Pokaždý na sebe vyleje celou flašku pitralu, no prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
1: Jeníku, totiž on, pan Jouza, a já...
2: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečných, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v mazurce.
1: V tangu.
2: No tak dobře, Jeníku. V tangu nebo v mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
1: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
2: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Vždyť jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
1: Ano.
2: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupovali limonádu?
1: Totiž, Jeníku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
2: Ale to už jsi říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
1: Já vím. Jenomže, Jeníku, ta jeho je vdaná.
2: No výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhej platí.
1: Jeníku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
2: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříká s jejím manželem?
1: No schválně, proč? Co myslíš?
2: Aby nás otravoval.
1: Jeníku, takhle. Podívej, Jeníku, říkají ti něco Červánky nových dnů?
2: To je nějaká básnička nebo co?
1: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne... A uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
2: No jistě ano, hele, já tohle znám. Jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
1: Jeníku, dobře, když to takhle bereš, tak já... bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
2: Neblbni, Maruš. Prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejsi žádným oddíle. Kam by si přestupovala?

0: 100 let. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Milé děti, dovolte mi, abych ve vaší škole zahájil dnešní výchovný koncert skladbou F-moll, část pátá, oddělení šesté, číslo 956/5, druhé patro vlevo, Johanna Sebastiana. Au! Kdo to byl? Kdo to byl s tím bábrletem? Tak takhle ne, to bychom nebyli kamarádi, takhle se do mě strefovat tady bábrletama. Prosím, to si vyprošuji. Chlapci, já myslím, že si budeme rozumět, ne? Tak prosím, podívejte se, já mám smysl pro humor. I pro legraci mám kolikrát smysl. Ale taky musím vědět, kdy a odsaď a čemu se mohu smát a tak dále, že? Je to tak? Já myslím, že jo. A my všichni to musíme vědět, kdy se můžeme smát a kdy ne. A čemu? My všichni tady u nás, v naší zemi, to všichni víme. A taky se rádi zasmějeme, když, že? Například na Silvestra, že? Tam to má taky ovšem svůj hluboký smysl. Tam se smějeme, samozřejmě, že se smějeme. A proč? Protože máme zase rok života za sebou. Tady u nás. Ovšem smát se, milé děti, uprostřed roku. Pro nic, za nic. Bez jakékoliv zjevné, vážnější příčiny. No nezlobte se na mě, ale to dneska už dokáže snad jedině nějaký prostě jaksi hloupější, že, nebo abych se nevyjadřoval tak hrubě, ale prostě nějaký mentálně méně disponovaný, prostě takový hovado blbý nějaký. Milé děti, vidím zde dnes mnoho rozjasněných, milých, mladých tváří, které tak nějak dychtivě očekávají můj konec. Můj koncert. A já, milé děti, já také. Já také již jako mladý chlapec jsem dychtil. A dnes, řeknu vám to otevřeně, já si připadám již tak nějak jako takový nějaký starý rolník. Nejprve jsem všechno zvoral a nakonec to ještě všechno poseju. No a ta úroda, milé děti, to jste vlastně vy. A nyní již si všichni společně dáme Johanna Sebastiana. Kdo to zase byl? Zase další bábrle? Jo! Parchanti mizerný neukázali. Milé děti, poslechněme si nyní nejcitlivější místo naší skladby. Je to andante moderato, šupito presto, espresso je rozbito. Vnímejme toto citlivé místo.

0: tadyhle vzadu, to je nejhorší vždycky. Sakramentský pachol si mi zadí. Milé děti. Milí parchanti. Sakra toto štípe, abych... Sakra. Milé děti, z hudba. Buďme citliví, vnímejme hudbu. Co to je hudba? Hudba, že očišťuje duši. Hudba, ano. Očišťuje duši. Duši očišťuje... Nebo šmirgl papír. Když máme píchlou, jo, tak tím šmirgl papírem je to dobrý takhle to namazat. Teda potom to nejdřív šmirgl papírem okolo té díry. Pak to namažeme lepidlem a připlácneme záplatu a potom plivneme si na ventilek, skočíme si na parohy, na berany. Berany a uděláme dus, já jsem tě viděl. Pojď sem, pojď sem, ty jsi to byl, teď jsem tě viděl, ty to bylo a jak to štíplo. A už toho mám dost, pojď sem, já si tě přehnu přes koleno a já ti tím špicem tady... Cholku jeden mizernej. Milé děti, slyšeli jste výchovný koncert F-moll, část pátá, oddělení šesté, Johana Sebastiana. Příště si na mě všichni dejte bacha!
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přišla k nám 18-letá Růžena Hulínová. Vítám vy tady u nás.
2: Růžena se buď mohla zadarmo projet na horské dráze, nebo se mohla setkat se svým oblíbeným hercem.
1: Jiřím Lábusem. No, my ho tu náhodou máme tady, Rošťáka. A Růženo, já tě tady vítám a tak se ptej, co ode mě chceš jako slyšet, na všecko ti velice rád odpovím, prosím.
2: Tak já nevím.
1: Hezky se uvolni.
2: Jak se mám uvolnit?
1: No ne, tak hezky, abys se uvolnila tady.
2: Takhle. Tak já jsem se teda uvolnila na celý den z práce, takže to je dobrý.
1: No zapomeň, že se tady točí deska, na to zapomeň, že?
2: Tak dobře, no.
1: No tak, a hezky. Tak Růženo, tak se, co takhle děláš těma, tak pořád takhle, ty vlasy nějak tady upravuješ pořád.
2: Ale ne, jsem si ráno bebe ufikla o finu.
1: Aha, no. Tak se ptej, co bys si ráda ode mě slyšela, na všecko ti rád odpovím, Růženo.
2: Tak já nevím, tak já teda bych se chtěla zeptat, teda spíš teda Květa od nás podniku, a to takový blbý.
1: Aha, tak už to nakousla, tak už to řekni, nenapínej nás.
2: No ne, takhle. Schválně, kolik máte holek?
1: No to máš pravdu, to je opravdu blbý, Růženo. No ale o tom se můžeme říct někdy potom, až to, je to dotočíme tu desku, ne? To je jako
2: takové soukromé věci, že jo? To je jasný, jsem věděla.
1: A máš ještě nějakou jinou dochapnou otázku?
2: No tak pak bych teda měla teda ještě jednu.
1: No.
2: Čistě jako za sebe teda.
1: Ano.
2: Budu jako mluvit před sebe, jo?
1: Tak pochopitelně nebudeš mluvit za mikrofon, že jo? Tak to...
2: To je jasný, ten, takže to nejde. No. Takhle. Schválně, kolik máte? Vlastně ne, to jsem se ptala. Teda teď jsem to měla,
1: Tak kam jsi to dala?
2: Ale ne. Takhle, máte psa?
1: Psa?
2: No.
1: Ne.
2: My jo.
1: Máte všecko?
2: Tak zatím jo, no.
1: To máš tedy bahatou fantazii, Růženo.
2: To mi taky holky říkají.
1: Jo. No a Růženo, mohl bych teďka já tebe se na něco zeptat, jestli jsi teda se vyčerpala, jestli jako nemáš, co bys už jako dodala? Jestli...
2: Tak
1: co?
2: Dobře, no.
1: Dobře. Růženo, můžeš nám popsat takový svůj pracovní den? Od rána do večera, jak to probíhá?
2: Pracák, jo. No. Tak já nevím.
1: No, tak kdo to má vědět?
2: Jako tam od začátku.
1: No to víš, že ne od konce. Že?
2: Tak ráno vstanu.
1: No to snad každý, že jo, to se nelišíš.
2: No to ne, no, akorát mám lišej, no.
1: Okay. Aha.
2: No, tak to já ráno vstanu.
1: Ano.
2: Pak teda...
1: Ty vstáváš na dvakrát?
2: Co?
1: Ty vstáváš na dvakrát?
2: Ne, jak můžu stávat na dvakrát jednou? Teda to je show, jsem mě úplně odjel.
1: Ano.
2: Teda na dvakrát.
1: Tak pokračuj.
2: Tak jsem teda vstála.
1: Jako si teda vstála, ano.
2: Pak teda takhle, pak teda udělám ranní higošku.
1: Ano, ranní hygienu teda, ano.
2: No higošku, no, a to teda fest.
1: No, to radši přeskoč.
2: Pak jdu teda do práce, ano. Tam teda kecám, teda dělám, ano. No, když třeba ne, když jako třeba ne, když jako třeba nedělám, tak ano. Třeba kecáme, ano. Třeba s Dušanem, nebo s Květou, vždycky to kecáme hodně, ne? Teďkon teda s Květou ne, no, ale třeba dříve třeba kecale.
1: No a vy se s Květou už nekamarádíte, vy jste se jako nepohodli, nebo jako proč už?
2: Jako s Květou, jo.
1: No.
2: A ne, no, protože ona je taková divná, no. Ona je kráva.
1: A tak prosím, Růženo, je to na desky, tak se ovládej trošku, no. Tak už to nějak ukončí tu zpověď.
2: No tak pak teda zavřu krám.
1: Ano.
2: No a když prší, tak jsem doma.
1: No a když je hezky?
2: Jsem taky doma.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vrátil k té Vltavě naší staré, protože i tam máme řadu srdcakramenských restů, jo? Právě jsme například protekli tady jižními Čechami, aniž jsme se zamysleli. A to je chyba, protože my protékáme krajem hlubokých husitských tradic. Ano, přátelé, a tady bych udělal malou odbočku, protože toto vstoupilo do dějin světové hudby. To bylo poprvé v historii, kdy se hudba utěšitelka stala zbraní. Protože tuto píseň, když u domaždy husité zaspívali, křižáci utekli, protože tohle nemohli poslouchat.
2: No, bylo tím, že on ten Žižka neuměl zpívat. Vrátil to jedno vůbec, tak úplně ztratil sluch.
1: To bude dneska těžký večer. Kdo má vždyc nebojoval Žižka, člověče, ten už byl dávno. U Přibyslavy už ho tam zrali červy. Prokop Holý bojoval do Mažlic, když už.
2: Kdo má vždyc bojoval Prokop Palcátem. Když už.
1: Jaký pak Prokop Palcátem, co tady flašuješ historii? Jako kdyby těch vymyšlených postav už nebylo dost? Prokop Holý byl vojevůdce! Prokop Holý byl vojevůdce!
2: Zezadu? Zezadu,
1: nebo... Co zezadu, no? Zezadu, zepředu, ze zhora, ze spoda. Když byl vojevůdce, tak byl vojevůdce ze všech stran.
2: Teda chudák vojevůdce. No.
1: Když seš vůl, tak seš vůl ze všech stran. Kubistické jako.
2: Dobře, no, o mě tady nejde. A čím ho, čím ho byl?
1: Co čím ho? Co, co sem pleteš současnost, tohle je historie 15. století.
2: To se tomu křižákovi v podstatě vůbec nedivím, že utíkal, protože představ si to, on přijde k nám a co vidí? Jde voj, předu jde Žižka, drží si oko, nedrží se a za ním jeho holí.
1: Prosím tě, jakou holí? Vysvětli nám tady všem, jakou holí?
2: Já nevím, no, asi tou Žižkovou slepeckou, nebo...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zase jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil za vysvědčení. Ale táto, jak to mám udělat, abych se nestyděl, že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když pánbu to řídí. Všichni se sejdeme po

Jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme? Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí? Že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme? Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma. Už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma. A naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna? A bez ducha se motat po hospodách, čekat.

0: hladu. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím. Ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: S cestovatelskými výpravami Járy Cimrmana souvisí i jeden z jeho epochálních projektů, který se stal přímým předchůdcem dnešního internetu. Na svou poslední cestu do Afriky v roce 1910 se Cimrman dostal s cirkusem Continental. Na jeho šturné pohabeši byl pro svou znalost tamního amharského jazyka najat jako konferenciér. Už při prvním vystoupení v Addis Abebě stihla cirkus pohroma.

Uprostřed manéže seděla telefonistka, která podle druhu dotazu přivolávala k aparátu jednotlivé emeritní profesory. Profesor chemie Emil Hodač ve svých pamětech vzpomíná. Šéf kanceláře doktor Zimmermann byl s naší prací spokojen. Jen profesor Weber ho popuzoval, neboť mírně zadrhával a do telefonu se hlásil www.weber. A profesor Schuster ho přiváděl k zoufalství, neboť ve všech svých výkladech operoval s myší polní. Son africký byl těžký jako 30 000 myší. Lasička byla 1,5x rychlejší než myš. A truskuny lesní páchl 4x pronikavěji než trus myší. Tázala se ho jedna dáma, jak jedovatá je muchomurka zelená. Odpověď profesora Schustera byla neuvěřitelně názorná. Hlavní jed muchomurky zelené, takzvaný amanitin, je tak prudce jedovatý, že množství, které bychom nabrali na špičku nože, usmrtilo by 100 000 myší, které seřazeny za sebou utvořily by řadu 18 km dlouhou, podle níž bychom si vykračovali 4,5 hodiny vojenským krokem. Vzpomínka profesora Hodače je prvním svědectvím o využití myši jako operátoru v počítačové technice. V chladném podzimu roku 1914 napadli Zimmermannův informační systém viry. Zavirováním 3 profesorů a jejich odchodem do domácího ošetřování přišel pak Zimmermann o všechna data z oblasti biologie, železniční dopravy a zemědělství. Je už jen drobným detailem, že k oblíbeným svačinám v Zimmermannově stanu patřil zavináč.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, mluvil jsem tady o svých láskách němého filmu a měl bych se taky zmínit o svých láskách současných, tedy myslím jaksi umělecký. No, já bych jmenoval dva své kolegy, které mám nade všecko rád a na které, když se dívám na obrazovce, ve filmu, na divadle, tak mám pocit, vždycky jsem měl pocit, který jsem dlouho neuměl definovat. Až jsem si přečetl nejlepšího z našich kritiků, dědu Vševěda. Tam, kde říká svou slavnou větu, čichám, čichám člověčinu. A já tuto člověčinu čichám a nadšeně čichám, kdykoliv vidím právě tyto dva, Menšíka a Sováka. A říkám si, jak právě v nich dvou je ta zásobárna té člověčiny. S oběma jsem kamarád, léta se známe, ale Sováka navíc ještě léta studuju vědecky. My jsme se poznali, to je strašně let, na vojně, my jsme spolu sloužili dvakrát na vojně, to je tak strašně dávno, že jsme, tenkrát jsme ani netušili, že jsme herci. Tedy jeden o druhým, každý o sobě, jo, to jo. Ale už tenkrát byl vynikající, vynikající, a no předloni za mnou přišli s armádního vysílání naší televize a řekli mi, jestli prý bych pro vojenského Silvestra nevyprávěl před kamerou některé ty veselé příběhy se Sovákem z vojny. Já říkám, no tak to bych nevyprávěl, protože to ještě dneska trestní. Když se jaksi rozhlížím, kde se právě v něm bere ten jeho specifický jedinečný talent, tak si říkám, no pramení to už v dětství. On už jako malý kluk vyrůstal v hospodě. Ne jako host, ne. Jeho tatínek měl hospodu a vedl ho velice tvrdě od malička k fyzické práci. Takže jak Jirka sám říká, než jsem smělý ráno do školy, jsem musel vycídit nálevní pult. A to už tam přicházeli na snídani první notorici. Takový ti, co se po ránu ani neobujou. A už bačkora honem. A tam chodil pravidelně jeden, který si denně dával dva velký rumy. Zapadl za stůl a řekl rum. A malý Jirka vyjde na židli, sundal láhev, odšpuntoval na němu rum a říká mi, protože už tenkrát jsem byl potvora, tak jsem si počkal, že začne pít. A teprve, když začal pít, jsem tu láhev zašpuntoval, dával nahoru. A on nevydržel to pomyšlení, že bude chtít ještě druhej a já, že to uklízím, tak jsem vždycky tím rumem zakuckal a polil. Takže on jako malý kluk si vlastně vymyslel, narežíroval a zahrál komickou scénu. A pak už tam přicházel další notorik, který mu se zase od pití prej tak strašně třásli už ruce, jo, že pak skončil u basy. A ten zase, než dostal od Jirky ten ranní rum, tak vzal šálu, zavázal si ruku, jak už máte zlomeninu. Závěs normální, že? Dostal rum, to celý takhle vypláš. A neb, jak říká Sovák, měl výtah na prcka.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hezký večer, baba. Hovářím přece. Luděk Sobota tady říkal, jak se na něj lepí prachy. No, já jsem byl zase úplně opak. Já jsem o všechny svý prachy, který viděl můj tatínek, přišel. No a víte, jaká je to škoda, když jsem celý svůj život nechodil do práce. To se těžko potom zmůžete na nový peníze. No nejdřív mě pěkně obrala moje první manželka. Voda teda to byla pěkná potvora, jo. A vošklivá strašně by byla. No ale já jsem totiž po válce žádnou lepší nesel. A ona si na sebe pořád kupovala nějaký zlato. Ta měla třeba tak ve velký a těžký na náušnice ze zlatý, že si ji až podlamovali kolena. No jo, ale jednoho krásného dne mi s těma podlomenema kolenama a s tím zlatem utekla na západ. No oni mi teda ještě nějaký peníze zůstaly, ale za ty jsem chtěl zaplatit tomu lichvářovi, co si od něj pořád popůjčovala. No šel jsem teda na poštu poslat 200 tisíc složenkou. No přišel jsem na poštu, vzal jsem si na půjčku složenku, zaplatil jsem 200 tisíc. No a když jsem se vrátil a podíval jsem se na útržek té složenky, tak jsem zjistil, že jsem zaplatil 200 tisíc na solidaritu s bojujícím lidem ve Vietnamu. Pitomí nechali tam takhle válet ty složenky. No já jsem si v tom zmatku a ani nevšim, že vyplňuji jenom odesilatele. No je to teda pravda, že potom o mě psali v novinách. Ale to mi bylo nic platné. No ale největší škodu jsem udělal na našem kulturáku, když jsem v divadelní vinárně ukazoval svým kamarádům, jak hlinoma z tom filmu Limonádový rozkousal ty housle. Já jsem teda měl se sebou takový starý housle, který neměli žádnou cenu. No a zakousal jsem se do nich, no. Ale jak jsem byl to trošku opilý, tak jsem si nevšiml, že to nejsou moje housle. No. Byly to Stradivárky za 2 miliony houslisty Hudečka, který měl nahoře na sále jako koncert. No, on si přišel o přestávce dolů do vinárny dát panáka a ty housle tam položil. No, musel jsem kvůli tomu prodat barák, aby jsem zaplatil tu škodu. No a zbylo mě už jenom to moje autíčko. No a představte si, že jsem jednou uprostřed lesa píchnul a neměl jsem hever. No, musel jsem pěšky asi 5 kilometrů do vesnice, do pneuse se servisu. No a když jsem se vrátil k mému autíčku, tak stálo na špalkách a nemělo ani jedno kolo. Nějaká rošťáky mě je ukrát. No. A vy víte, co to je schánět nový kola na starý MBčko? To není žádná legrace. No nakonec jsem je teda se sehnal a s kamarádem jsme je jeli namontovat. No a když jsme tam přijeli, tak moje autíčko nemělo ani motor, ani převodovku, ani sedačky. No ne, nezlobte se, já vždycky, když se na to vzpomenu, tak z toho začnu koko. No, nakonec jsem tato auto musel nenechat, protože už nebylo ničem. No a zůstal jsem úplně bez peněz malý garsonce. No a protože jsem nic neplatil, tak mě ostřili elektriku a zavřeli mi plyn. No a protože jsem neplatil ani činži, tak mě vysadili dveře. Nakonec mi zavřeli vodu a za betonem mi odpad, aby to neodtejkalo. A potom mě ještě zazdili v okna, aby se ten smrad nedal vidět. No to mi zase až tak nevadilo. No tak jsem musel poporně ve svým životě jít do práce. Našel jsem si mi místo vrátního v jedné toto továrně. Přišel jsem poporně do práce, sedl jsem si do vrátnice a asi po 10 minutách jsem najednou omdlel. Přijela sanitka, vezli mě do nemocnice. A víte, na co mě přišli? O tom to je.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Znáte tu anekdotu, jak se potkají dvě myši, že? A jedna druhé říká, jsi nějaká divná, nejsi zamilovaná. Jsem. A máš jeho fotografii. No mám, ty ukáže tu fotku. Se špitom, a je to netopír. A ten kurva říkal, že je pilot. Maminka přijde s tím strašně hubeným miminem k lékaři, že? A ten doktor říká, ježišmarja, paní, to dítě je strašně hubený, co jí to dítě? Říká, no, mateřské mléko. A mu připadá jako, že na to, že třeba paní kojí, jaký je to takový menší, tak ji prohlídne, že jo, a prostě vyšetří jednak jako hamatem, pak ji pošle na ten mamograf a pak skrne ty výsledky, říká, paní, vás nechci strašit, ale vždyť vy nemáte mléko. A proč bych měl mít mlíko, já jsem jeho teta, že jo, takhle. Malý chlapec přijde ke své starší sestře, která je v jiném stavu asi v 9. měsíci a on se jí ptá, co to máš v tom břiše? A říká, no přece miminko. A máš ho ráda? No mám, samozřejmě. Tak proč si ho zežrala? Tak vážení přátelé, mladý muž je v drogerii, když přijde na řadu, tak zakřičí na celý krám 3 kondomy. A ta prodavačka mu říká, poslám s mladý muže, nemůžete to říct trochu potichu, za vámi stojí dáma. A se takhle otočí, říká, ahoj Božka, tak mějte ještě jeden. Znáte to, jak se spolu baví ta dvě ňadra, že? A ta žena si rozepíná pod prsenko a to jedno ňadro říká tomu druhému, tak já padám, že? Tak to... Naši kosmonauti jsou na Venuši, že už se tam s nima znají, už o nich vědí, že se rozmnožujou chemicky, že? A nějaký ten náš pozemský kosmonaut přijde tam do nějakého baráku a vidí tam nějakou Venušanku, jak přelévá jednu skumavku do druhé a ptá si, co to děláš? A on říká, no dělám dítě. A on říká, on to, u nás se to dělá příjemnic. A on říká, jak? No já ti to ukážu, jak ti to ukáže, že jo? Ona se ho potom ptá, kde je to dítě? A on říká, no až za 9 měsíců, jo? A on říká, no a proč jsi přestal? Tak víte, proč se v domovech důchodců povinně před spaním všem dává Viagra? Aby se jim v noci dětci neskutali z postele. Znáte to, jak ten chlap potká druhýho a říká, čeče, jsem v hrozném průšvihu, nemám peníze, stavím, jsem v dluzích, nekoupil bys moji manželku, kolik bys mi za ní dal? On říká, nic. On říká, dobrý, beru. Taková už trochu starší manželka, že si v koupelně obléká to sexy prádlo, že její starší manžel jí to koupil, že myslím si, že mu to trochu pomůže, že jo, chce, aby s tím přišla do ložnice, že no, manželka zjistí, že to nevoblíkne, že je to malý, že tak nech se, aby mu to bylo líto, tak si říká, on starý stejně houby vidí a mu řeknu, že to mám a tak si to vůbec nevemu a tak vejde do té ložnice, jaký pán Bůh stvořil, že manžel se takhle na ní podívá, říká, no na to, že to bylo tak drahý, taky to mohli trochu vyžehlit. Jo. Manžel to doma cvičí pořád karate, že jo, a manžel se jí ptá, prosím tě, co pořád blbneš, a on má, chci mít karate, kdybych nahoru šla někdy tady přes park a byla tma, tak by mě někdo neznásilnil. Říká, neboj se, taková tma nikdy nebude. Jo. Narvaný tramvaj se potkají dvě ženské, že takhle přes ty hlavy na sebe křičej, ahoj, jak se máš? A on říká, dobře, a co ty? No, budu mít dítě. A on říká, s kým? Já nevím, asi nemůžu otočit, že? Také tramvaják byl u psychiatra, stěžoval si mu, že má trochu podsuchané nervy, že trpí samomluvou, že si pořád povídá pro sebe, že se mu pasažeři už tak trochu smějou, že? A ten doktor mu říká, jestli mu to nedělá nějaké potíže při řízení. On říká, no, nedělá, kdo má ty blbý keci od rána večera poslouchat, že? Bezdomovec přiběhne zděšený doktorovi, říká, pane doktore, já měl jednu muňku a ona chcípla. A říká, no, se vadí vám to nějak? No, nevadí, ale víte, co jich přijde na pohřeb? Seděl ten jednonohej s tím hrbatým v hospodě a přijde k ním nějaký jejich kamarád, říká, jděte kluci kolem hřbitova o půlnoci, zjevuje se tam bílá paní a ta pomáhá lidem, pomáhá jim odvat různých, že no, ten jednonohej se tam bojí, tak tam jde ten hrbatý a skutečně se mu tam objeví o půlnoci bílá paní, že a ptá se ho, máš hrb? A říká, mám. A ono takhle, chramst, už nemá žerb, on si šáhne, skutečně nic, tak já se běží druhý den do hospody, říká to tomu jednonohýmu, tak on se taky osmělý, jde tam, zase se mu zjeví ta bílá paní a ptá se toho jednonohýho, máš žerb? Říká, no nemám, tu máš. Že? Tak mě nějaký sepřený maniak do nějaké vily, že? A tam je jenom manžel s dětma, on na něj nemíří pistoli a říká mu, kde máš manželku? Já neřeknu. Okamžitě mi řekni, kde máš manželku, nebo tě zastřelím dítě. Neřeknu. Tak Bůh, první fakan mrtvej, že? Tak už mi řekneš, kde máš manželku? Neřeknu. Neřekneš, že zastřelím ti druhý dítě. Neřeknu, Bůh, druhý dítě mrtvý, že? Tak už mi řekneš, že máš manželku. Neřeknu, zastřelím ti to třetí dítě. Neřeknu, tak Bůh, třetí dítě mrtvý, že? Manželka pracuje naproti v bordelu jako prostitutka. On mu říká, prosím tě, proč mi to neřekne? No, já jsem nechtěl před těma dětma.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Rádio Jihlava.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým